Vždycky šel si tam, kam já sehnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem točil svět pár týdnů, možná i pár let, nikdy nemusel jsi mi vyprávět.

věci, jak skončila tahle schýza. Nedali mi vstupní víza. Příjemný let, na ten nezapomenu jen tak hned. Příjemný let, dřív nežli v New Yorku, byl jsem tu zpět v skutku

0: roku byl jsem tu zpět.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum, zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

potichu, bez hluku, přišli tě navštívit. Korektně zdvořile, nemohl si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají. Oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli.

Natáhl jsem sedm nových strun. Made in Hungary. Na svoji starou kytaru.

On mi slíbil, určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpétum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám. Bezplatné jízdenky a jedním vrzem s kytarou a sám, na trati plné výkopů,

ty bez copů, ty s myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum,

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

slyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Jsem tvůj kofr,

uzavřeném prostoru se mnohé věci stanou. Kódované zámky nejsou sicilskou obranou. Pohrávám si s myšlenkou, že mě bereš zkrátka. V kapsách tvého kufru jsem jen prázdná přihrádka. Jen 3 tahy povolím a zvolím gambit dámou. Rafinovaně mám šanci, že se zámky zlámou. V polstrovaném prostředí jsem samostatnou chlapní. Nevím, co se děje kolem.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi, podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli.

hráli na řidiče, co nám nestavili. Utrhnul jsem ti kytku, dala si sí ke knoflíku a pak si mě nechtěla držet za ruku, protože se styděla.

platili vstupní a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

ráno pláče. Čin se slovem lezou z nonstopáče. Na chodník dvě stejný šavle překřížený. Zdá se, že jsou oba vyléčený.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zjistíš,

Jedním z těch, co mají pům z vandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbají okolí. Svítělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kolb, co pod sebou prach víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

jako ten vlk. Potom sa jich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezamířil na lidi. Počuj, bratku, zbraň je tvoja, to sama netýká. Co tu vlastně chtěl ten vandrák a v noci?

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil,

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří. Viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé Alan znovu zvětří. Přál bych vám je vidět, jak se ti chlapí.

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, prej, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla upátek, dokonce semafor nikde blízko není.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: tyhle ty housličky, na fledničku rám.
1: A na kytaru a na banjo.
0: Jo, na banjo rám.
2: Že by to bylo ale něco zvláštního.
3: Ale snažil se.
4: Dokonce i na basu solově. Na basu solově.

je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Málo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo

dlaní. Potají se tě dotýkám, když tu tak ležím.

mistr pajzlíčků kladívkama buší. Snad se jako meloun na dvě půlky rozkočí.

chlap do vany leze s tím, že se jenom umyje. Když vana přetéká, volám heuréka, až plouchám.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vzít si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání, plamená kštice ční k nebesům.

vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul

Pojď blíž a uvidíš, jak něha ve mně kulmice stíná. Já si namlouvám, že cesta vede z klína do klína. Jen

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny. Zhasnou svět

veze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20.

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne. Řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova. K tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se schovat. K praskání a skřípání se každou chvíli přidá i těsně sprostý klení ducha kapitána Kida.
2: Atrace nás.

No byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každý chtěl jen s tebou být.

do školy, all right. Miss Lonely, a tak si mohla zdát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala jsi se jen jak

nima žít. Kdo ti to moh hlít, vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž.

roku, který je řídil diplomat. To bylo něco jinýho než sama pod strmama stát. Ale jak ti bylo toho rána, když přestala si se smát, když nechal ti jen trošku peněz a lístek cizí řeči na rozloučenou snad, když si neměla co dát. Tak sebral se a šel pryč.

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik, tolik cizinců.

hlava nic neváží. Srdce mám těžké, hlava nic neváží.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Dokud nebe

Srpen a smůla pláče pod jabloní. Co na to říct? Asi nic. A tak pláču pro nic.

0: šachovnici vrchů vod a cest.
1: Jsme emigranti hledající domovy.
0: Jsme uprchlíci z udýchaných měst. Jsme postavič.

vily, kde čas tak rychle neběží. A odkud je to, do ráje jen kus. Když zimě přespíš na soutoku potoků, máš místo grogu v kochmašině let. Je těžké věřit na sleční zátoku, pak možná řekneš letos na bos

0: který nikdy koně nesedlal.
1: Ještě v lukách voní loňské kvíti, ještě v našich kempech jasné ohně svítí.
0: Proč má pěšák vzdávat tu hru bez boje? Zač by potom celý

které přes den dřímou ve strunách a celou noc se po hmatníku honí, zvoní v benču a duní v kytarách. Když z vysokého ohně zbyde plamínek a víly nestojí o naši lásku, máš v očích

0: tu hru bez boje, zač by potom celý život stál.
1: Radio Folk, plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

Řeka zarůstá travu, pošťál pár století nepřines list. Nikdo se nezastaví a za

v řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řekneme stát.

volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

ráno lehli jsme se z místa. Na cestě z Melbourne do Panamy vše tak, jak má bejt. Jen ten vítr náhle foukat přestal. Tři čtvrti cesty za námi, všichni jsme se viděli.

Učeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdy Cheopsa, tam se nehopsa, tam se nehopsa. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích, ze zvířat se stávají dravci až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče, kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí. Řekl ti, že má tě rád, věncem z Vavřínu.

to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstři jsou pro polipky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě.

pojďme zase trochu žít. První se omlouvá další jistá, a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života.

ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

na jiště nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se, v křečova se vřít a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přiblížení. Probuzení vzétí svého těla, které se ještě chvělo posledním zepětí nepřicházejícího pohledu přes

0: bylo 8.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Schod dolů, schod dolů. A metrem na háji.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: větvičkou do nich píchla. Nic nestalo se však.
1: Větvičkou do nich píchla.

jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok v ještci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si.

chlebě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme, uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří. A tak máme svátky skoro každý den.

čeká. Přednosta, kam si telefonuje, čepici na skobě, v čekárně strašný hic, jediný muž tu sedí sám a křížovku luští. Tu a tam cinkne zvonek nádražák, vyskočí výhybku bůh ví

vercový pravčí znovu smek nul. To byl zpěv o nádraží, odkud vlak dávno jel, další však.

Je podzim, vypaluju meze. Zlým ohněm had tam praská. Podzim, forman, ocun veze a hoří.

je podzim, vypaluju meze. Podzim, vypaluju meze. Je podzim.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

0: Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Kde jsou ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva se na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejf.

spali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir, dokonce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku Chanoir. Kdybych býval pro milenku kat,

aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těsk.

vlaku měl gatě, latu na latě. Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

steku, jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá. Co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá. Musí se překročit, na šachtě jsou také hromské zákony. Že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cít.

je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu. Pod džínama spodky svého ujce a místo flašky vodky piju jujce.

více. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

je tam zdravý. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spasí?

ale cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům.

Členky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se ne.

Učíme se hrát a běhat po strunách, na kolenou stát a klačet na špičkách. A nesmíme to vzdát, i když nemáme svůj den, i když chtěli bychom jen

Musíme se vstát a vlastní cestou jít. Zapomínat snít a žít, no jak se dá. A je správný čas se ptát, zda jsme staří znudění.

Fňukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou,

hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc křestí rolničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

tobě zbyde mi zbuchřelá skála, s ní tráva spálená, mes vyschlá jak trout, v popelu na zemi.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži. Každý anděl potřebuje číst knížku i styráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Každý anděl potřebuje zhasnout.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Všecky ženy na plakátech byly ke mně otočené záda, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc v září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc v září a pádek tvrdá zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

čas teče, každýho z nás vleče jiným potrubím. Na střeše protějšího domu usedají k soudu holuby. Ale není koho soudit, když by se chtělo. Kde duše zvítězí, tam zradit může tělo.

Tak jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže dýchal jako poraněný vlk. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mi trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočeny zády, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Vy jste byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trape.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

0: pirátských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který plane. My stárnem však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet. Tak díky, mistře Buriane, díky za ten svět.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. So

to jenom na mapách jsou ohrady a každá země svoji čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když v noci telegraf

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

bavit, je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak

0: groteska.
1: Groteska. Poznala si mě podle hlasu, poznala si mě hnedka u dveří. Večer se měl obejít

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

0: balím ji do svetru.
1: Do svetru ze smyček. A přece dobře znám
0: žulu svých uliček.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevědomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce

tak díky básníku. Vlak jede v 5:36. No tak díky, Jaroslave Seifrte.

době, kdy jsem začal nový život, se objevily bolesti z ran, které jsem vám způsobil svými smutky,

slávu, moc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře. Na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže, slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže, skočí na tě ráda, když to chceš.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv, na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv. Marie s Lucií a Janem, neodeslaný inzerát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucí a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

Janem, jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

se schyluje. Uprostřed noci pohled do zrcadla cítí tu změnu, k níž se schyluje. Není to žádný zásah bleskem, přesně však cítí, koho miluje. A chlapi

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

Stejné výmluvy a fráze a stejné omluvenky jsou šum na staré pásce, tak falešný a tenký.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Více než 100 000 chvil, co někdo z nás dvou promluvil, to mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína, tvé myšlenky možná odpoutá.

Čekáme snad, až slunce zmizí na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka u branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima, a z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A vosk

matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka. Větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce.

lodě z Loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

is coming. And the dogs, which get ill, we...

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

To Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapy, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

zpívat a uvidím z jara, až to rozkvete. Nechám to plavat a uvidím z jara, až to rozkvete.

Svůj román budu psát, k tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát, všechno, co jen srdce mrzačí.

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

čas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva,

0: mi praskne kýl, kéž sletí do moře.
1: Je krátce po 16. hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Já jsem zákon, já jsem štváč. Já jsem zákon, já jsem štváč. Já jsem zákon.

anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal.

To je pochybný místo a je snadný se v něm ztratit, obzvlášť pro ty, co nevědí, komu za ochranu platit. S tebou je to jiný, ty máš mě a já ti řeknu, o co tady jde. Poslali mě zhora, abych ti dal do života radu, jasně, že ne zadáčo, ty káčo, to myslíš, že kradu, tak cáluj a neříkej, že žádnou pomoc nechtěla. To se přece nedělá, držet si od těla svýho strážního anděla, že tě já vím, co je v nebi in, já znám číslo na Boha, já znám i jeho pin. Když chceš nebi uspět, řeknu ti s tím chrápat, a co se stvoření světa týče, čí si myslíš, že to byl nápad. Jo, mě je prostě dobrý znát, tak mě holka nechtěj štvát a neskoušej si stěžovat, to by zřejmě ještě nedošlo, jak je to s tebou vážný, když jsem zrovna já tvůj anděl strážný, jsem anděl. Co tě

Jsi holka divoká, padla si mi do voka a orgaz mi přesíráš, že bys měla dostat cenu Alfreda Radoka. A ne za vedlejší roli, když jde o akt pohlavní, jsou tu jenom role hlavní. Takovýmu éru jako ty můžu zařídit kariéru, když nebude dělat drahoty. Jasně, že to bude něco stát, ale můžem se domluvit i jinak, když mi bude stát. Cože, jaká morálka, tohle je normálka, je anděl, potřebuje prachy na kafe a cigárka a nějaký to povyražení.

0: máš perutě a já do nebe vemu tě.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Jsem starý penzí.

vzdechy, všechny se upíjejí někde o samotě. Tak blecha Jindřiška přišla o svého druha, předvečer svadební to pro ní rána byla. Zapíjel svobodu a chlastal jako duha, a krevní destička mu v krku zaskočila.

zas plešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli na

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

srdce ti spočívá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nikdy.

hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou ní.

Zítra hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou.

mužských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou v ní.

Máš je úpa, ohřed je kamenice, malela bez střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela je marínu a i moravice, horná dnilet, beronka, mžela, torice, váv, úch, žiletavka je výšovka, stará řeka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, kvilda, krušné hory, jeseníky, třemšín, chřiby, krkonoši a

s vám já znám, tu zemi znám. Kaštej, Rapštejn, Konopiště, Milotice, Frýdlant, Trábí, Kozí hrády, Křepinice, Helštejn, Perštejn,

Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh. Jaká je naděje pro člověka, až jednou uslyší, teď všeho nech. Řekni mi, proč se toho lekám a proč mi dochází dech. Řekni mi, řekni, když roky plynou, proč chceme zastavit čas.

řekni mi. Uslyším, co bylo není a to, co nebylo jest. Nikdy jsem nevěřil na Boha, na spasení. Snad každý sám musí svůj osud nést. Po noci ale vždy přichází rozednění. A co když mohu se plést? Řekni mi, řekni, co mě čeká, až přejdu na druhý břeh.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podvodníka. Povídám pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila. Z Bretaně mám révu a je mi do zpěru, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší. V ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaida do Sakuru, takovou mám náturu. Pavlnu mám z Colorada, když se doma sehnat nedá. Tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad spacenem.

Řekl jsem jí, já tě žeru. Ona byla ráda. Řekla, že prý v téhle buši ze všech nejvíc mi to sluší, že si přála takového mít tu kamaráda Hamu. Prý je tady teprv týden na služební cestě. Tak jsem jí řekl, holka, jdeme na návštěvu mého kmene. Bude se ti u nás líbit.

Není problém, všechno bude, jak si budeš přát. Šaman zvolal, budiš tedy, co se má stát, staň se. Zaduněli tamtami a oheň začal plát. Nastal zmatek nevýslovný, jak ve včelím úlu. Tak máš, holka, co si chtěla, nejdřív se nám osol celá a potom si stoupni pěkně tady k tomu kůlu. Ham. A když ji pak šaman pozval do sojové lázně, v jedné ruce držel slánku, v druhé pepř a majoránku.

česnek zavoněl. Vyvízkla je, až to budu vypravovat Hance, pochopila, až když vůkol česnek zavoněl.

chrápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev a už se spánek blíží a očička mi klíží.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jdyla, vzala nůž a fik a věžd by hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

pracákem do rozkroku. To bude teda bombo. A prdou do hlavy mě pošle na zem těžká usárna. A Kanadou do zubů, jau, to bude kručárna. Pak jsme nějak dohráli a vůbec nic se nestalo.

velký dům na ulici. Bůh ví, kolik pater v něm žijí spolu, nájemníci. Každý chce výš a nikdo nechce dolů, prý nahoře bydlet. Pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled do kraje.

let do kraje. A pak ta společnost známých lidí a holek dost, kdo se tam dostane, ten si zahraje. Informace na Pavlači, že tam ten blbě hraje, ale někdo za ním stojí, jiný zase, že mu stačí.

tak si taky sednu ke klavíru. Mám ho tak ve druhým, ve třetím patře se sousedy, žiju v míru, ale soutěžím hodně, abych jim to natřel. Asi chci taky až nahoře bydlet, pod střechou je nejlepší výhled, nejkrásnější výhled, který znám. A pak ta společnost známých lidí a všeho dost, trochu se bojím, co všechno pro to udělám.

0: pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

plém, byl by slyšet špendlík, kdyby spad. Jen malá muška na zdi snad podívat se směla na spoustu.

pohody, naslouchat dešti schovaný pod schody, na zahřátí deku, rum a k jídlu veku, poslouchat se a nemluvit.

0: bude chléb, mění se v kamení. Země má k nebesům blíže. A přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni. Čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
1: Nakrmí své něžné holubky, když podzim zahoří listím, zvládne mi v šípcích i řabinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, přidám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

0: Jihlava, Sázava, Svratka i Svitava, každá z nich má vlastní hlavu.
1: Prostě od želivky až po oslavu.

tam, kde chléb mění se v kamení. Země má k nebesům blíže a přitom spukně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.

ledničce korají zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

kde loužičky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utrápí.

0: jinde se chlastem lásky škrubí. Má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

kruh lidí a jmen a pravdu a lež a hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky, když bolí den.

kde je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita? A kde je fik, fik?

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

První milování se bál, dávno spadla hráza, to co v nás už se nechce skrývat, já jsem tulák jen a tu láckou mám hůl. Já jsem písnička,

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

z důvodů prostých. Právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku, Lucie, ahoj!

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci cítí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší, to chlap zná.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky And, přes práh ti nesmí žádnej muzikant. Kde mám svůj pokoj, udělám ti křížek, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek, nejde to jen tak bejt přikovanej. Recepční pohladí stulpavým pérem, nechá mi vytáčet svůj noční vzkaz. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský pás. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tý číslo už bude znát naspaměť.

zkazil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil, kdo mě udusil.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tím košem. To je, jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzole v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milospánci sedí doma u televize, šoumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, protože jedině jako chlap.

0: veselýho bůra, Jura je to můra. Jářu,
1: ty zveš, my všichni žveme, my chceme rum.
2: Kdyby tady byla taková

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

dálek oblohou. A naše cesty do těch dálek aspoň míří, když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za Vénou.

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci toho.

od rána až do večera, jako nitka, jak provázek, obrázek tvůj omotává čas. Na stole a na hodinách

Hvězdy tvých zorniček mě pálí, až kde si v kříži. Rozřeď to ticho, ať se nebojím pohlédnout ti.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vydušeným lesem přes mítiny let, kdy byl svět na první pohled normální. Lidi se prostě s vírou postili a nebyli na druhé tolik vulgární. Nevědomý dav

Antikrist chrlí nenávist, vede mne slabá záře za stromy s pohromy. Gulagu digitálních sfér, inkvizitorům navzdory je zván mistr Jan.

0: Jdu šarým lesem přes mítěny let, kdy byl svět. Na první pohled normální.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zí.

Od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají pun z vandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbaj okolí. Svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dálka uhasí, umlkne rachot kol, co pod sebou vrah víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní, a vstupenkou do nirvány vagón poslední.

Netušili, že jich dávno sleduje ten chlap. A zúfalo túži rozťat mrtve ticho, aby krvácalo tak, ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy bych ty vole nezamířil na lidi. Počuj, bratku, zbraň je tvoja, to sama netýká. Co tu vlastně chtěl ten vandrák a v noci?

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dát ti křídla a říct: jsem tvoje máma, ty moje dcera, tak leť.

náměstí, o půlnoci, to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém.

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku stojí řada bakhantek.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ještě není pozdě, ještě pořád dejchám. Ještě není pozdě, ještě pořád spěchám.

zralý pro snu. A proti slunku jiskru vína uvidím. Trochu se opiju, ale jen tak, abych neuklouznul.

Já jsem nikdy žádné zvíře vlastně nechtěl chovat, co se musí venčit, krmit nebo přebalovat. Jenže už jsem v rodném listě, tak se snažím přežít. Hračky hrablem odhrnuju, ale pořád sněží.

za naši stodolou v louži koupe se Bůh. Ústy vydechl křehká křidelka much. Blísknou se ve slunci a pomalu padaj k zemi.

se ve slunci a pomalu padaj k zemi. Do větru šeptám, s tebou lépe je mi. Něco jsem pochopil, na něco neměl dost sil. Do něhy vracím se, vždyť z ní jsem se narodil. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži koupe se Bůh. Cítím, že v tuhle tu chvíli se uzavřel kruh. Proto za naší stodolou louži

poručík pořadový krok. Za hojné účasti vděčného publika major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus. Zastavit snad raz, dva, tři, pozor po všus. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

Rupla se mnou moje, společenská příčka, je to mimo jiné, pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Vítr struny rozehrál, mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

ztratili jsme můz, naše jizvy sečných ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň